0: pihen a hegyen a turista, a turista, a turista, és bánatában megeszi a cobogját.
1: Se svým břebenem na jednu louku, kde mladý ovčák v rozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tedy ho ovčák nepoznal.
2: Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta. Ach, milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou na nic ani nepomysliv, tu skočí mi ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí pustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbít, ale nejsem v stavu, nohy pode mnou klesají.
1: No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu.